0: Rádio Slovensko.
1: Grécky cestovný ruch zaznamenal vlani historicky dvojnásobný rekord s príjmami, ktoré prekročili 23,5 miliardy eur a viac než 43 miliónov zahraničných návštevníkov. Tento rok rastúci trend pokračuje, ale nie všetci Gréci sú nadšení. My sa teraz spájame na živo s našou spolupracovníčkou na Peloponéskom polostrove s Soňou Dorňákovou Stamu. Soňa, dobré ráno. Grécko teda oslavuje turistické rekordy. Aký je ale názor bežných Grékov?
2: Krásné ráno. Řekové mají na řadě místech Řecka problémy, protože ten hromadný turismus znamená mnohem více například spotřeby vody. Kykladské ostrovy s tím měly léta problémy, kde sehnat vodu, museli se narychlo scházet ty ocelovací zařízení, hromadí se odpadky, ale největším problémem například je to, že někdy ti místní se musí přizpůsobovat celebritám nebo velkému počtu turistů, jak to bylo například na Santorini, kde připlula zámořská loď a místní podnikatelé požádali místní obyvatele, aby nevycházeli, protože už by se prostě do těch uliček nevešli a tento rok před asi týdnem tady slavila zpěvačka Madonna, slavná zpěvačka, tedy svoje narozeniny a pobývala na ostrovech Patmos a Korfu a tam byli lidé na Korfu velice nespokojení, protože ve vesničce, kde tedy bydlela, tam byli požádáni, aby vůbec neotvírali okna, aby se omezili, aby nějaký čas nechodili po ulicích a to je velice rozhořčilo, protože nakonec vítání jsou tady turisti, Řekové jsou známí svou pohostinností, ale omezovat se na úkor slavných celebrit, to už je pro Řeky moc.
3: No, všetko má asi svoje hranice, ale aké sú dosahy rastúceho počtu zahraničných turistov na zamestnancov v destináciách?
2: I tady v tomto oboru jsou problémy, protože těch zaměstnanců je každý rok méně a méně, chybí podle statistických úřadů 5 až 8 tisíc zaměstnanců. Co to znamená pro ty, co pracují? Že musí pracovat přes časy, které jim často zaměstnavatelé neplatí, často je zaměstnavatelé zaměstnávají na černo a dokonce byly letos i případy, že pracovali na černo a když přišla kontrola, revize, tak měli prostě příkaz, aby plavali v moři, aby si hráli na turisty. Takže oni uvádějí, že ty situace, ve kterých pracují a mnohdy také podmínky, ve kterých bydlí, jsou velice špatné a žádají zvýšení platu, žádají vlastně podmínky, za které by se nemuseli stydět. A říkají, že se budou odvolávat a žádat po vládě zlepšení podmínek v práci.
1: Místní jsou proti masovému cestovnému ruchu. Zaznamenili jste i nějaké větší protesty?
2: Tak zatím ne, je to pouze na úrovni tedy to, co slyším od svých známých, hlavně tedy v srpnu, kdy těch turistů je nejvíce, tak ti místní se opravdu v řadě destinacích stahují do svých domovů. Velké protesty tady zatím nebyly, uvidíme, jak se to bude vyvíjet příští rok.
3: Děkujeme za tyto informace, to byla z Grécka Soňa Dorňáková Stamu.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond Country Girl. Country Girl.

Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkové súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našom webe.